Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínská zóna novou fotovoltaikou na parkovišti pokryje třetinu své spotřeby. A kroměřížská nemocnice nabídne prevenci melanomu před letní sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť, zhruba o 200 míst.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánovaná na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Policisté na vodě na Baťově kanále začala sezóna a s ní i kontroly kapitánů. A radniční věž Kroměříže čeká rekonstrukce, zahrnuje stavební i restaurátorské práce.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhové, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027. Náklady činí přibližně 10,5 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný slunečný den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikola Hlaváčová. Dnes máme čtvrtek 21. května a svátek nám slaví Moniky. Jméno Monika má původ v řeckém monos, což znamená jediná, jedinečná. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, to je poradit, přeneseně tedy rádkyně, případně, že jméno pochází z fénického jazyka a znamená bohyně. V Česku jde o jméno typické pro Husákovy děti. Největší popularitu zažívalo v 70. letech 20. století. V současnosti máme v České republice necelých 69 000 Monik, takže určitě nějakou znáte, nezapomeňte jí popřát. A já Monikám taky přeji krásné jmeniny a vám ostatním ještě jednou hezký slunečný den.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
0: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

0: Rádio Kroměříž.
1: Obec Počenice připravuje rozsáhlou modernizaci svého víceúčelového tělovýchovného zařízení. Ambiciózní projekt, který má výrazně zlepšit funkčnost budovy pro sportovní i společenské akce, zahrnuje nejen vnitřní rekonstrukci, ale také zcela novou bezbariérovou přístavbu. Klíčovým momentem pro rozvoj projektu se stal odkup sousedního domu s číslem popisným 73 ze zahradou. Obec do modernizace zařízení investuje systematicky již několik let. Zpracování kompletní projektové dokumentace vyšlo na téměř 500 000 korun, přičemž polovina nákladů pokryla dotace ze Zlínského kraje. Samotná realizace však bude finančně náročná. Jen rozpočet na rekonstrukci vnitřních prostor činí 15,5 milionu korun. A to v něm nejsou zahrnuty náklady na samotnou přístavbu.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínská zóna novou fotovoltaikou na parkovišti pokryje třetinu své spotřeby. A kroměřížská nemocnice nabídne prevenci melanomu před letní sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť, zhruba o 200 míst.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánovaná na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Uherské Hradiště letos začne likvidovat invazivní strom pajasan žláznatý. Zásahy plánuje v místech s jeho největším výskytem. Bude to v Průmyslové ulici, kde se nachází skupina 7 vzrostlých pajasanů, dále na sídlišti Štěpnice a v Husově ulici. Zahájení regulace pajasanů plánuje město na druhou polovinu léta, kdy odborníci cíleně do kmenů pajasanů aplikují herbicid. Pajasan žláznatý je nepůvodní dřevina, která se dokáže velmi rychle šířit a vytlačuje ostatní rostliny. Pyl pajasanů vyvolává alergie, listy v létě nepříjemně zapáchají a starší stromy jsou křehké, takže mohou představovat bezpečnostní riziko. Šíření pajasanu je podle odborníků nutné omezovat. Zařazen je na seznamu nebezpečných invazivních druhů Evropské unie. Z jejich likvidací začaly před časem také některé obce a města v regionu. Například v Hulíně na Kroměřížsku pomocí speciální injektáže ošetřili 2 vzrostlé stromy rostoucí mezi domy.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Radio Kroměříž.
1: Plníte Radio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Policisté na vodě, na Baťově kanále začala sezóna a s ní i kontroly kapitánů. A radniční věž Kroměříže čeká rekonstrukce, zahrnuje stavební i restaurátorské práce.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhové, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027. Náklady činí přibližně 10,5 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný slunečný den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme čtvrtek 21. května a svátek nám slaví Moniky. Jméno Monika má původ v řeckém monos, což znamená jediná, jedinečná. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny, ze slova monere, to je poradit, přeneseně tedy rádkyně, případně, že jméno pochází z fénického jazyka a znamená bohyně. V Česku jde o jméno typické pro Husákovy děti. Největší popularitu zažívalo v 70. letech 20. století. V současnosti máme v České republice necelých 69 tisíc Monik, takže určitě nějakou znáte, nezapomeňte jí popřát. A já Monikám taky přeji krásné jmeniny a vám ostatním ještě jednou hezký slunečný den.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

0: Metalinda. Nebo hovega.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Cesty v okolí Chropiňského hřbitova a propojení sídliště s centrem města projdou zásadní proměnou. Úřady oficiálně povolily stavbu, která pod názvem Revitalizace prostranství u hřbitova s cyklostezkou slibuje bezpečnější pohyb pro chodce, nové trasy pro cyklisty i kultivované parkování pro návštěvníky pietního místa. Cílem rozsáhlého projektu je propojit cyklistickou dopravu od sídliště v Moravské ulici až po ulici Komenského. Cílovou součástí stavby je nová společná stezka pro chodce a cyklisty v délce přes 323 metrů, která propojí sídliště s okolními ulicemi. Významnou změnou projde doprava v ulicích Berniska a Hřbitovní. Obě ulice budou nově zjednosměrněny. V ulici Berniska díky stavebním úpravám vznikne speciální protisměrný cyklopruh, který umožní cyklistům bezpečný průjezd v obou směrech, aniž by docházelo ke kolizím s automobily. Součástí této etapy je i nový chodník. Projekt myslí i na řidiče, zejména na ty, kteří míří na hřbitov nebo bydlí v přilehlé zástavbě. Mezi ulicemi Berniska a Hřbitovní vznikne nové parkoviště pro 15 vozidel.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 21. května, kdy v tento den roku 1881 proběhlo první praktické použití telefonu v Praze. Majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frej si jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře. V roce 1898 automobilka Tatra sestrojila první automobil Prezident ve střední Evropě. Automobil Prezident vyrazil na první dlouhou trasu z Kopřivnice do Vídně. Vzdálenost 328 kilometrů urazil za 14,5 hodiny. Roku 1904 byla v Paříži založena FIFA, Mezinárodní federace fotbalových asociací. V roce 1924 redaktor Národních listů Richard Durdil poprvé použil slovo rozhlas. V tento den roku 1946 byl Karl Hermann Frank v Praze odsouzen k smrti. A v roce 1990 se Alexandr Dubček setkal s Gorbačovem na své první oficiální návštěvě SSSR od roku 1968. 21. května se narodili český fotograf a horolezec Wilhelm Heckl, sovětský fyzik a držitel Nobelovy ceny Andrej Sacharov, československý fotbalista a trenér Ivo Viktor, olympijský vítěz a kanoista Martin Doktor, politik Zdeněk Hřib, první slovenský kosmonaut Ivan Bella nebo belgicko-australský zpěvák Gotý. To byly události 21. května a já doufám, že dnešní den bude pro vás co nejlepší.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: I na Hradišťsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
3: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
4: Cukr a bič, děkuji.
3: Tak to je v klidu.
5: 44 v klidu.
6: Cukr

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínská ZOO novou fotovoltaikou na parkovišti pokryje třetinu své spotřeby. A kroměřížská nemocnice nabídne prevenci melanomu před letní sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do ZOO, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť, zhruba o 200 míst.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánovaná na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Krásný slunečný den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikola Hlaváčová. Dnes máme čtvrtek 21. května a svátek nám slaví Moniky. Jméno Monika má původ v řeckém monos, což znamená jediná, jedinečná. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, to je poradit, přeneseně tedy rádkyně, případně, že jméno pochází z fénického jazyka a znamená bohyně. V Česku jde o jméno typické pro Husákovy děti. Největší popularitu zažívalo v 70. letech 20. století. V současnosti máme v České republice necelých 69 tisíc Monik, takže určitě nějakou znáte, nezapomeňte jí popřát. A já Monikám taky přeji krásné jmeniny a vám ostatním ještě jednou hezký slunečný den.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
4: Jsme si blíž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
1: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.
3: Let me see you dance, man.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Policisté na vodě na Baťově kanále začala sezóna a s ní i kontroly kapitánů. A radniční věž Kroměříže čeká rekonstrukce, zahrnuje stavební i restaurátorské práce.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhové, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027. Náklady činí přibližně 10,5 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž.
1: Obec Počenice připravuje rozsáhlou modernizaci svého víceúčelového tělovýchovného zařízení. Ambiciózní projekt, který má výrazně zlepšit funkčnost budovy pro sportovní i společenské akce, zahrnuje nejen vnitřní rekonstrukci, ale také zcela novou bezbariérovou přístavbu. Klíčovým momentem pro rozvoj projektu se stal odkup sousedního domu s číslem popisným 73 ze zahradou. Obec do modernizace zařízení investuje systematicky již několik let. Zpracování kompletní projektové dokumentace vyšlo na téměř 500 000 korun, přičemž polovina nákladů pokryla dotace ze Zlínského kraje. Samotná realizace však bude finančně náročná. Jen rozpočet na rekonstrukci vnitřních prostor činí 15,5 milionu korun. A to v něm nejsou zahrnuty náklady na samotnou přístavbu.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na rádiu Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínská zóna novou fotovoltaikou na parkovišti pokryje třetinu své spotřeby. A kroměřížská nemocnice nabídne prevenci melanomu před letní sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť, zhruba o 200 míst.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánovaná na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už 22. dubna vtrhne i do českých kin se svým typickým moonwalkem napjatě očekávaný Michael, životopis hudební ikony Michaela Jacksona. Snímek hodlá dle svižného finálního traileru vsadit na jistotu a bude servírovat hlavně legendární songy, slavné taneční kreace a vypjatý rodinný konflikt. Zároveň se asi bude chtít za každou cenu vyhnout skandálům, kvůli nímž už se ostatně snímek nevyhnul poměrně drahým přetáčkám. Tvůrcům se toto vyhýbání značně prodražilo. Ze snímku totiž musela být vystřižena už údajně natočená rámcová linie okolo nařčení ze sexuálního obtěžování. Zásadní část snímku se proto musela přetočit, což původní 150-milionový rozpočet nafouklo o dalších 50 milionů dolarů. Studio Lionsgate může potěšit jedině fakt, že drahé přetáčky uhradila Jacksonova rodina a správci jeho pozůstalosti. I přesto má však snímek před sebou v kinech nesnadný úkol – vydělat na sebe peníze. Poslední trailer na Michaela před blížící se premiérou zbytečně neplýtvá vteřinami a v zatraceně úderné minutě nám předkládá sestřih poctivé dobové atmosféry, Jacksonových největších hitů a také střípky z legendárních videoklipů a živých vystoupení. Jafar Jackson se do role svého zesnulého strýce dokonale převtěluje a zdá se, že jednotlivé pohyby či mimiku má perfektně nastudované. A jestli někdo může zopakovat enormní úspěch filmového Mercuryho ve snímku Bohemian Rhapsody, tak je to právě Michael Jackson, na kterého už teď můžete zajít do kina.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homerstav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Uherské Hradiště letos začne likvidovat invazivní strom pajasan žláznatý. Zásahy plánuje v místech s jeho největším výskytem. Bude to v Průmyslové ulici, kde se nachází skupina 7 vzrostlých pajasanů, dále na sídlišti Štěpnice a v Husově ulici. Zahájení regulace pajasanů plánuje město na druhou polovinu léta, kdy odborníci cíleně do kmenů pajasanů aplikují herbicid. Pajasan žláznatý je nepůvodní dřevina, která se dokáže velmi rychle šířit a vytlačuje ostatní rostliny. Pyl pajasanu vyvolává alergie, listy v létě nepříjemně zapáchají a starší stromy jsou křehké, takže mohou představovat bezpečnostní riziko. Šíření pajasanu je podle odborníků nutné omezovat. Zařazen je na seznamu nebezpečných invazivních druhů Evropské unie. Z jejich likvidací začaly před časem také některé obce a města v regionu. Například v Hulíně na Kroměřížsku pomocí speciální injektáže ošetřili 2 vzrostlé stromy rostoucí mezi domy.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne. Realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Policisté na vodě, na Baťově kanále začala sezóna a s ní i kontroly kapitánů. A radniční věž Kroměříže čeká rekonstrukce.

0: zahrnuje stavební i restaurátorské práce.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
0: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
1: Kroměřížsko.
0: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhové, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027. Náklady činí přibližně 10,5 milionu korun.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Sladíte rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Kroměříž.
1: Tento den, kdy mi jen sami vpřed tu

0: Radio Kroměříž.
1: Cesty v okolí Chropiňského hřbitova a propojení sídliště s centrem města projdou zásadní proměnou. Úřady oficiálně povolily stavbu, která pod názvem Revitalizace prostranství u hřbitova s cyklostezkou slibuje bezpečnější pohyb pro chodce, nové trasy pro cyklisty i kultivované parkování pro návštěvníky pietního místa. Cílem rozsáhlého projektu je propojit cyklistickou dopravu od sídliště v Moravské ulici až po ulici Komenského. Cílovou součástí stavby je nová společná stezka pro chodce a cyklisty v délce přes 323 metrů, která propojí sídliště s okolními ulicemi. Významnou změnou projde doprava v ulicích Berniska a Hřbitovní. Obě ulice budou nově zjednosměrněny. V ulici Berniska díky stavebním úpravám vznikne speciální protisměrný cyklopruh, který umožní cyklistům bezpečný průjezd v obou směrech, aniž by docházelo ke kolizím s automobily. Součástí této etapy je i nový chodník. Projekt myslí i na řidiče, zejména na ty, kteří míří na hřbitov nebo bydlí v přilehlé zástavbě. Mezi ulicemi Berniska a Hřbitovní vznikne nové parkoviště pro 15 vozidel.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 21. května, kdy v tento den roku 1881 proběhlo první praktické použití telefonu v Praze. Majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frej si jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře. V roce 1898 automobilka Tatra sestrojila první automobil prezident ve střední Evropě. Automobil prezident vyrazil na první dlouhou trasu z Kopřivnice do Vídně. Vzdálenost 328 kilometrů urazil za 14,5 hodiny. Roku 1904 byla v Paříži založena FIFA, Mezinárodní federace fotbalových asociací. V roce 1924 redaktor Národních listů Richard Durdil poprvé použil slovo rozhlas. V tento den roku 1946 byl Karl Hermann Frank v Praze odsouzen k smrti. A v roce 1990 se Alexandr Dubček setkal s Gorbačovem na své první oficiální návštěvě SSSR od roku 1968. 21. května se narodili český fotograf a horolezec Wilhelm Heckl, sovětský fyzik a držitel Nobelovy ceny Andrej Sacharov, československý fotbalista a trenér Ivo Viktor, olympijský vítěz a kanoista Martin Doktor, politik Zdeněk Hřib, první slovenský kosmonaut Ivan Bella nebo belgicko-australský zpěvák Gotý. To byly události 21. května a já doufám, že dnešní den bude pro vás co nejlepší.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínská zóna novou fotovoltaikou na parkovišti pokryje třetinu své spotřeby. A kroměřížská nemocnice nabídne prevenci melanomu před letní sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech, konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do

0: budoucna plánuje další rozšíření parkovišť zhruba o 200 míst.
1: Kroměřížsko.
0: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánovaná na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu Kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný slunečný den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikola Hlaváčová. Dnes máme čtvrtek 21. května a svátek nám slaví Moniky. Jméno Monika má původ v řeckém monos, což znamená jediná, jedinečná. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, to je poradit, přeneseně tedy rádkyně, případně, že jméno pochází z fénického jazyka a znamená bohyně. V Česku jde o jméno typické pro Husákovy děti. Největší popularitu zažívalo v 70. letech 20. století. V současnosti máme v České republice necelých 69 tisíc Monik, takže určitě nějakou znáte, nezapomeňte jí popřát. A já Monikám taky přeji krásné jmeniny a vám ostatním ještě jednou hezký slunečný den.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz. Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Policisté na vodě na Baťově kanále začala sezóna a s ní i kontroly kapitánů. A radniční věž Kroměříže čeká rekonstrukce, zahrnuje stavební i restaurátorské práce.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhové, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027. Náklady činí přibližně 10,5 milionu korun.

0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
1: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž. Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
4: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q,

Metalinda. Nebo hoveda.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Obec Počenice připravuje rozsáhlou modernizaci svého víceúčelového tělovýchovného zařízení. Ambiciózní projekt, který má výrazně zlepšit funkčnost budovy pro sportovní i společenské akce, zahrnuje nejen vnitřní rekonstrukci, ale také zcela novou bezbariérovou přístavbu. Klíčovým momentem pro rozvoj projektu se stal odkup sousedního domu s číslem popisným 73 ze zahradou. Obec do modernizace zařízení investuje systematicky již několik let. Zpracování kompletní projektové dokumentace vyšlo na téměř 500 000 korun, přičemž polovina nákladů pokryla dotace ze Zlínského kraje. Samotná realizace však bude finančně náročná. Jen rozpočet na rekonstrukci vnitřních prostor činí 15,5 milionu korun. A to v něm nejsou zahrnuty náklady na samotnou přístavbu.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínská zónovou fotovoltaikou na parkovišti pokryje třetinu své spotřeby. A kroměřížská nemocnice nabídne prevenci melanomu před letní sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma.

0: do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť zhruba o 200 míst.
1: Kroměřížsko.
0: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánovaná na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu Kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes se pojďme společně podívat na to, jak jsme všichni rozděleni do dvou skupin, co se týče slunce. Někdo, třeba jako já, vyhledává sluníčko a teplo neustále a rád se vyhřívá na světle. A pak zase někdo je raději ve stínku a chládku a užívá si pěkného počasí, raději zpovzdálí. Někdo třeba tak i vybírá dovolenou, buď u moře, nebo spíš v horách. Já osobně, jak už jsem zmínila, jsem sluníčkový typ a přímo žiju ze slunce. Opravdu zimní měsíce moc nezvládám a jsem věčně unavená, ale jakmile přijde jaro, hned mám energie a dobré nálady na rozdávání. Takže představa, bydlet někde, kde pořád prší a jen málo kdy vysvitne slunce, mě opravdu neuchvacuje. A někdo to má zase úplně naopak. A v nejlepším případě se z těchto dvou stran stanou nejlepší přátelé. V tom horším pak manželé. To pak musí být výběr dovolené opravdu náročný. Ale já si nestěžuju a jsem ráda, že i u nás máme toho sluníčka celkem dost. Jen ta pojišťovna mi ten zdravotní pobyt na Floridě přes zimní měsíce nechce a nechce pořád uznat.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na Kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Uherské Hradiště letos začne likvidovat invazivní strom pajasan žláznatý. Zásahy plánuje v místech s jeho největším výskytem. Bude to v Průmyslové ulici, kde se nachází skupina 7 vzrostlých pajasanů, dále na sídlišti Štěpnice a v Husově ulici. Zahájení regulace pajasanů plánuje město na druhou polovinu léta, kdy odborníci cíleně do kmenů pajasanů aplikují herbicid. Pajasan žláznatý je nepůvodní dřevina, která se dokáže velmi rychle šířit a vytlačuje ostatní rostliny. Pyl pajasanů vyvolává alergie, listy v létě nepříjemně zapáchají a starší stromy jsou křehké, takže mohou představovat bezpečnostní riziko. Šíření pajasanu je podle odborníků nutné omezovat. Zařazen je na seznamu nebezpečných invazivních druhů Evropské unie. Z jejich likvidací začaly před časem také některé obce a města v regionu. Například v Hulíně na Kroměřížsku pomocí speciální injektáže ošetřili 2 vzrostlé stromy rostoucí mezi domy.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Policisté na vodě. Na Baťově kanále začala sezóna a s ní i kontroly kapitánů. A radniční věž Kroměříže čeká rekonstrukce. Zahrnuje stavební i restaurátorské práce.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhové, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027. Náklady činí přibližně 10,5 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už 22. dubna vtrhne i do českých kin se svým typickým moonwalkem napjatě očekávaný Michael, životopis hudební ikony Michaela Jacksona. Snímek hodlá dle svižného finálního traileru vsadit na jistotu a bude servírovat hlavně legendární songy, slavné taneční kreace a vypjatý rodinný konflikt. Zároveň se asi bude chtít za každou cenu vyhnout skandálům, kvůli nímž už se ostatně snímek nevyhnul poměrně drahým přetáčkám. Tvůrcům se toto vyhýbání značně prodražilo. Ze snímku totiž musela být vystřižena už údajně natočená rámcová linie okolo nařčení ze sexuálního obtěžování. Zásadní část snímku se proto musela přetočit, což původní 150-milionový rozpočet nafouklo o dalších 50 milionů dolarů. Studio Lionsgate může potěšit jedině fakt, že drahé přetáčky uhradila Jacksonova rodina a správci jeho pozůstalosti. I přesto má však snímek před sebou v kinech nesnadný úkol – vydělat na sebe peníze. Poslední trailer na Michaela před blížící se premiérou zbytečně neplýtvá vteřinami a v zatraceně úderné minutě nám předkládá sestřih poctivé dobové atmosféry, Jacksonových největších hitů a také střípky z legendárních videoklipů a živých vystoupení. Jafar Jackson se do role svého zesnulého strýce dokonale převtěluje a zdá se, že jednotlivé pohyby či mimiku má perfektně nastudované. A jestli někdo může zopakovat enormní úspěch filmového Mercuryho ve snímku Bohemian Rhapsody, tak je to právě Michael Jackson, na kterého už teď můžete zajít do kina.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen.

0: Metalenda. Nebo hoveda.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hodná.

0: Radio Kroměříž.
1: Cesty v okolí Chropiňského hřbitova a propojení sídliště s centrem města projdou zásadní proměnou. Úřady oficiálně povolily stavbu, která pod názvem Revitalizace prostranství u hřbitova s cyklostezkou slibuje bezpečnější pohyb pro chodce, nové trasy pro cyklisty i kultivované parkování pro návštěvníky pietního místa. Cílem rozsáhlého projektu je propojit cyklistickou dopravu od sídliště v Moravské ulici až po ulici Komenského. Cílovou součástí stavby je nová společná stezka pro chodce a cyklisty v délce přes 323 metrů, která propojí sídliště s okolními ulicemi. Významnou změnou projde doprava v ulicích Berniska a Hřbitovní. Obě ulice budou nově zjednosměrněny. V ulici Berniska díky stavebním úpravám vznikne speciální protisměrný cyklopruh, který umožní cyklistům bezpečný průjezd v obou směrech, aniž by docházelo ke kolizím s automobily. Součástí této etapy je i nový chodník. Projekt myslí i na řidiče, zejména na ty, kteří míří na hřbitov nebo bydlí v přilehlé zástavbě. Mezi ulicemi Berniska a Hřbitovní vznikne nové parkoviště pro 15 vozidel.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínská zóna novou fotovoltaikou na parkovišti pokryje třetinu své spotřeby. A kroměřížská nemocnice nabídne prevenci melanomu před letní sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech, konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť, zhruba o 200 míst.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánovaná na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Sladíte Rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat,
0: budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat,
1: a po očku sledovat,
0: je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

lásknu bičem. Snad tě to nezabolí. Daleko mezi stvoly.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Policisté na vodě, na Baťově kanále začala sezóna a s ní i kontroly kapitánů. A radniční věž Kroměříže čeká rekonstrukce, zahrnuje stavební i restaurátorské práce.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhve, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027. Náklady činí přibližně 10,5 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
2: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
1: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: 103,3, 107 a 88,2 FM.
5: Rádio Kroměříž. Jsme si...

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

už dobře znám to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínská zóna novou fotovoltaikou na parkovišti pokryje třetinu své spotřeby. A kroměřížská nemocnice nabídne prevenci melanomu před letní sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť, zhruba o 200 míst.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánovaná na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už 22. dubna vtrhne i do českých kin se svým typickým moonwalkem napjatě očekávaný Michael, životopis hudební ikony Michaela Jacksona. Snímek hodlá dle svižného finálního traileru vsadit na jistotu a bude servírovat hlavně legendární songy, slavné taneční kreace a vypjatý rodinný konflikt. Zároveň se asi bude chtít za každou cenu vyhnout skandálům, kvůli nímž už se ostatně snímek nevyhnul poměrně drahým přetáčkám. Tvůrcům se toto vyhýbání značně prodražilo. Ze snímku totiž musela být vystřižena už údajně natočená rámcová linie okolo nařčení ze sexuálního obtěžování. Zásadní část snímku se proto musela přetočit, což původní 150 milionový rozpočet nafouklo o dalších 50 milionů dolarů. Studio Lionsgate může potěšit jedině fakt, že drahé přetáčky uhradila Jacksonova rodina a správci jeho pozůstalosti. I přesto má však snímek před sebou v kinech nesnadný úkol – vydělat na sebe peníze. Poslední trailer na Michaela před blížící se premiérou zbytečně neplýtvá vteřinami a v zatraceně úderné minutě nám předkládá sestřih poctivé dobové atmosféry, Jacksonových největších hitů a také střípky z legendárních videoklipů a živých vystoupení. Jafar Jackson se do role svého zesnulého strýce dokonale převtěluje a zdá se, že jednotlivé pohyby či mimiku má perfektně nastudované. A jestli někdo může zopakovat enormní úspěch filmového Mercuryho ve snímku Bohemian Rhapsody, tak je to právě Michael Jackson, na kterého už teď můžete zajít do kina.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Policisté na vodě na Baťově kanále začala sezóna a s ní i kontroly kapitánů. A radniční věž Kroměříže čeká rekonstrukce, zahrnuje stavební i restaurátorské práce.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Slunečné počasí, pruhovaná trika, dobrá nálada a pohoda na Baťově kanále a řece Moravě. Ve Zlínském kraji začala plavební sezóna a s ní také práce pro policii České republiky. Policisté již začátkem května vyrazili zkontrolovat vůdce plavidel, aby byla plavba bezpečná pro všechny. Hlídky se zaměřily hlavně na alkohol, potřebné doklady či povinnou výbavu lodi. Dobrou zprávou je, že zatím všichni kapitáni měli vše v pořádku, avšak kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci věže na historické budově radnice na Velkém náměstí, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Oprava zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Součástí rekonstrukce bude oprava omítek věže, ochozu a obnova kamenných i truhlářských prvků. Restaurátorské práce se zaměří na kamennou balustrádu a kovové prvky vrcholové části věže. Až poté, co bude demontována a na zem spuštěna zhruba 5 metrů vysoká nejvyšší část věže, bude moci být posouzeno, zda dojde k opravě nebo nahrazení kopiemi kované špice, korouhové, hvězdice, makovice a dřevěného kopí. Zahájení stavebních prací je plánováno na červen letošního roku a dokončení se s ohledem na rozsah a náročnost restaurátorských zásahů předpokládá v červnu 2027. Náklady činí přibližně 10,5 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I na Hradišťku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroën a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
4: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hlavníte Rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Čauec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
0: Není

vykročíme pravou a přidáme levou ručku. Tak, hezky za mnou, hodíme to.

Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Infoexpresu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínská ZOO novou fotovoltaikou na parkovišti pokryje třetinu své spotřeby. A kroměřížská nemocnice nabídne prevenci melanomu před letní sezónou.
0: Infoexpress Rádia Kroměříž.
1: Druhou největší karpotovou elektrárnou se může chlubit zlínská zoologická zahrada, která dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezónního vstupu. Je největší na Moravě. Panely jsou na takzvaných karpotech konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů. Jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Fotovoltaika by měla pokrýt 30% spotřeby energie zahrady. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezónního vstupu do ZOO, kde je 1200 fotovoltaických panelů. Dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst. Lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť, zhruba o 200 míst.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánovaná na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
1: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už 22. dubna vtrhne i do českých kin se svým typickým moonwalkem napjatě očekávaný Michael, životopis hudební ikony Michaela Jacksona. Snímek hodlá dle svižného finálního traileru vsadit na jistotu a bude servírovat hlavně legendární songy, slavné taneční kreace a vypjatý rodinný konflikt. Zároveň se asi bude chtít za každou cenu vyhnout skandálům, kvůli nímž už se ostatně snímek nevyhnul poměrně drahým přetáčkám. Tvůrcům se toto vyhýbání značně prodražilo. Ze snímku totiž musela být vystřižena už údajně natočená rámcová linie okolo nařčení ze sexuálního obtěžování. Zásadní část snímku se proto musela přetočit, což původní 150-milionový rozpočet nafouklo o dalších 50 milionů dolarů. Studio Lionsgate může potěšit jedině fakt, že drahé přetáčky uhradila Jacksonova rodina a správci jeho pozůstalosti. I přesto má však snímek před sebou v kinech nesnadný úkol – vydělat na sebe peníze. Poslední trailer na Michaela před blížící se premiérou zbytečně neplýtvá vteřinami a v zatraceně úderné minutě nám předkládá sestřih poctivé dobové atmosféry, Jacksonových největších hitů a také střípky z legendárních videoklipů a živých vystoupení. Jafar Jackson se do role svého zesnulého strýce dokonale převtěluje a zdá se, že jednotlivé pohyby či mimiku má perfektně nastudované. A jestli někdo může zopakovat enormní úspěch filmového Mercuryho ve snímku Bohemian Rhapsody, tak je to právě Michael Jackson, na kterého už teď můžete zajít do kina.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Mateřskou školu Štítného v Kroměříži čeká o prázdninách rekonstrukce rozvodů vody a tepla. A těhotné ženy s vysokým tlakem hlídají v Uherském Hradišti na dálku pomocí aplikace.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Další z prázdninových zakázek zaměřených na opravy a zlepšování podmínek ve školských zařízeních zřizovaných městem Kroměříží je rekonstrukce rozvodů vody a strojního zařízení kotelny v mateřské škole Štítného. Práce budou zahájeny 1. července a dokončeny by měly být do 18. srpna letošního roku, tedy v době, kdy bude provoz školy o prázdninách přerušen. Aby stavební práce nezasáhly do školního roku, byly rozdělené do dvou etap, přičemž druhá část výměny původních rozvodů, tedy druhá etapa, bude provedena v roce 2027. Město za letošní část rekonstrukce, tedy za práce dokončené v první etapě, zaplatí zhruba 1,7 milionu korun, což je o 500 tisíc méně, než byla předpokládaná hodnota zakázky.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Porodnicko-gynekologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým krevním tlakem možnost moderního telemonitoringu krevního tlaku z pohodlí domova. Díky využití tonometrů propojených s aplikací Fondscare mají lékaři i porodní asistentky pravidelný přehled o naměřených hodnotách a mohou včas reagovat na případné změny zdravotního stavu nastávajících maminek. Domácí měření krevního tlaku navíc často poskytuje přesnější výsledky než měření v ambulanci. Mohou tedy poskytnout přesnější obraz než jednorázové měření v ambulanci. Hypertenze v těhotenství patří mezi závažné komplikace, které mohou ohrozit zdraví matky i dítěte. V nejzávažnějších případech může představovat riziko i pro život matky a dítěte. Pravidelné sledování krevního tlaku je proto zásadní součástí péče o těhotné ženy s tímto onemocněním.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

dos avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Infoexpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Rekonstrukce kina Květen v Malenovicích je na spadnutí, vznikne z něj multifunkční kulturní centrum. A v okolí Holešova se budou opravovat silnice až do září.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do další důležité fáze se posouvá dlouho připravovaná rekonstrukce bývalého kina Květen v Malenovicích, která vyjde přibližně na 100 milionů korun. Původní záměr rekonstrukce bývalého kina se v posledním roce výrazně přepracoval. Nově má v centru Malenovic vzniknout multifunkční kulturní centrum. Součástí projektu zároveň zůstávají důležité veřejné služby. Pobočka České pošty, služebna městské policie, technické zázemí včetně trafostanice i kryt civilní ochrany. Projekt počítá s rozsáhlou modernizací sálu a navazujícího zázemí. Rekonstrukce se dotkne celého objektu. Nyní je projekt ve fázi přípravy samotné realizace.
0: Holešovsko.
1: Řidiči v Holešově a blízkém okolí by se měli obrnit trpělivostí. Od května až do konce září je naplánovaná rozsáhlá série oprav silnic a stavebních úprav, které výrazně ovlivní plynulost dopravy. Nejzásadnější omezení čeká úsek mezi Rymicemi a Holešovem. Od 1. června do 10. července bude tato silnice zcela uzavřena. Řidiči budou muset využívat vyznačenou objízdnou trasu, která povede přes Količín. Kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací se stane běžným koloritem na mnoha klíčových tazích, a to u cukrovaru Šetuly, zastávky Uhlířů nebo mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinském pod Hostýnem, kde bude omezení trvat nejdéle, a to od 2. června až do 30. září. Výrazné změny čekají okolí kruhové křižovatky ve směru na Martinice, a to od 25. května do 12. června, kdy bude průjezdný pouze jeden pruh. Podobná situace bude i u kruhového objezdu ve Všetulách v červenci. Práce spojené s úpravami vozovek se nevyhnout ani vnitřnímu Holešovu. V druhé polovině léta se stavbaři přesunou do úseku nádraží Kostel a pak od Kostela ulicí Masarykova dál.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: ve schránce najdu ostraku.
1: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

žít, jen vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

Morning Show. Switch up. Switch up. I just can't switch up.

happy. Don't worry, be happy now.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Mateřskou školu Štítného v Kroměříži čeká o prázdninách rekonstrukce rozvodů vody a tepla. A těhotné ženy s vysokým tlakem hlídají v Uherském Hradišti na dálku pomocí aplikace.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Další z prázdninových zakázek zaměřených na opravy a zlepšování podmínek ve školských zařízeních zřizovaných městem Kroměříží je rekonstrukce rozvodů vody a strojního zařízení kotelny v mateřské škole Štítného. Práce budou zahájeny 1. července a dokončeny by měly být do 18. srpna letošního roku, tedy v době, kdy bude provoz školy o prázdninách přerušen. Aby stavební práce nezasáhly do školního roku, byly rozdělené do dvou etap, přičemž druhá část výměny původních rozvodů, tedy druhá etapa, bude provedena v roce 2027. Město za letošní část rekonstrukce, tedy za práce dokončené v první etapě, zaplatí zhruba 1,7 milionu korun, což je o 500 tisíc méně, než byla předpokládaná hodnota zakázky.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Porodnicko-gynekologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým krevním tlakem možnost moderního telemonitoringu krevního tlaku z pohodlí domova. Díky využití tonometrů propojených s aplikací Fondscare mají lékaři i porodní asistentky pravidelný přehled o naměřených hodnotách a mohou včas reagovat na případné změny zdravotního stavu nastávajících maminek. Domácí měření krevního tlaku navíc často poskytuje přesnější výsledky než měření v ambulanci. Mohou tedy poskytnout přesnější obraz než jednorázové měření v ambulanci. Hypertenze v těhotenství patří mezi závažné komplikace, které mohou ohrozit zdraví matky i dítěte. V nejzávažnějších případech může představovat riziko i pro život matky a dítěte. Pravidelné sledování krevního tlaku je proto zásadní součástí péče o těhotné ženy s tímto onemocněním.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.